0: Jaké je vizinu?
1: Už, vozený do. Pěnou se se nalal sloupa.
2: Na pázek nikam hru.
3: Are you in the music? Alles, wat an der Dolch der hier nur.